0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty. Jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. To strhu epický post-apo-thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. It's just us. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. There's a new bunch in town. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
3: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy s hadem nemluvil.
2: Ano, je to tak. Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
4: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
2: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké SO z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
5: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
2: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
1: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
6: Melodický rock, to je Skyrock.

0: autoritářských režimů.
1: Impuls věnovat jeden den v roce vzpomínce na nezvěstné vyšel z Jižní Ameriky, která má za sebou pohnutou historii totalit. Například v Argentině se počet mrtvých a nezvěstných během vlády vojenské chunty v letech 1976 až 83 odhaduje na 30 tisíc.
2: Filmovým ochráncem nevinných byl legendární Charles Bronson. Milovníci klasických kovbojek ho pamatují z filmů Sedm statečných nebo Tenkrát na západě. Tento nezapomenutelný herec nás opouští 30. srpna 2003. Naopak narozeniny slaví blonďatá šťabajz na Hollywoodu Cameron Diaz. Je mezi námi od roku 1972. Z jejich filmů si připomeneme Něco na té Marie, Svatba mého nejlepšího přítele nebo Charlieho andílci. Poslední poprokovou zastávkou jsou britští Oasis. Ti v roce 1994 vydávají své první album Definitely Maybe, které odstartovalo jejich hvězdnou kariéru. V Británii se tehdy stává nejrychleji prodávaným debutem. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
3: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Luskni CZ.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty. Jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to strhu epický post-apo thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. It's just us. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
3: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
2: Ano, je to tak. Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
4: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
2: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
5: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
2: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
1: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock, Skyrock, Skyrock.
6: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
3: Přerov aktuálně.
2: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
4: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
5: Počasí.
4: Víkendové počasí zůstává letní, v neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům, od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná, srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
0: Posloucháte Skyrock s

0: rádi. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu vás někdo mile překvapí. Býci, najděte si čas jenom pro sebe. Blíženci, pro svou rodinu zařídíte velkolepé finále prázdnin. Raci, vy si dejte třeba nějakou dobrotu z grilu, to vám udělá dobře. Lvi, vaše charisma bude na vrcholu. Pany, dopřejte si nějakou super akci. Váhy, rozhodně nebrečte nad koncem léta. Štíři, ve dvou se to lépe táhne a taky se víc vypije. Střelci, natáhněte se na gauč a užívejte si lenošení. Kozorozi, naplánujte si výlet na místo, kde jste ještě nebyli. Vodnáři, během volna získáte zpátky ztracené síly. A co my ryby? Prý dokážeme z ničeho vytvořit problém, ale taky senzační víkend.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem, je to vrak.
5: Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
6: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotače do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy. Takže děti mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčí doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Rádio Hana, Skyrock.
3: Skyrock.
2: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana, Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
3: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
2: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková. Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol.
0: Sport.
2: Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi a uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
0: Počasí.
4: Neděle bude ještě letní, čekáme polojasno až oblačno a teplota vystoupí na 29 stupňů Celsia. Pršet dnes nemá, ale během dne bude foukat slabý až mírný jižní a jihozápadní vítr. Pondělí už přinese změnu, bude oblačno, přechodně až zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a teploty se dostanou až na 27 stupňů. A co houby? Po dnešním teplém dni přijde v pondělí vlhčí počasí s deštěm, což jsou podmínky, které mohou růstu hub pořádně prospět.
0: Doprava.
4: Na cestách jezdíme zatím bez nehod, ale pozor na ranní policejní hlídky. Jedna na vás číhá na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Říkovice, další v obci Kokory a nebo v Kroměříži v ulici Osvoboditelů.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Krásnou neděli s naším rádiem. Máme 30. srpna a svátek dnes slaví Vladěna. Na rozky má herec a bavič Jakub Prachař, také fotbalista Pavel Nedvěd. Popřát můžeme i herečce Cameron Diaz. A slaví také americká zpěvačka BB Rexa. Na 30. srpen připadá také den Frankensteina a vzpomínáme na Věru Čáslavskou, která odešla dnes před 10 lety. Užívejte dál víkend s námi.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Skyrock.

Johana Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku. Jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo. V MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: No, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovicích, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo, začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou pod tlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100, 1200. Bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500, 300. Takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum. Se stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo slyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záložní, říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám klukům, přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock. Skyrock. Víkend na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune asi 300 zaměstnanců. Kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Píší o tom veřejnoprávní média. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor, proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915.
0: Sport.
3: Po nepovedeném úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 v belgickém Ostende chtějí Češi zaznamenat první výhru. Na Pražské Královce dnes od 17.30 hodin vyzvou Norsko. Do zápasu trenér Luboš Bartoň nominoval stejnou dvanáctku hráčů, jako byla v Belgii.
1: Máme přehled. Skyrock.
0: Počasí.
4: Dnešní neděle nabídne příjemné letní teploty, bude polojasno až oblačno a rtuť teploměru vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách čekáme jen 22. Srážky se dnes neočekávají. V pondělí se ale počasí pokazí. Od jeho západu přibude oblačnosti, místy bude až zataženo a na většině území nám zaprší. Objevit se můžou také bouřky. Odpoledne se ale bude vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 27 stupňů. Úterý by už mělo být opět bez srážek.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Olomouci pozor na rychlost, v ulici Dolní Hejčínská číhá policejní hlídka. Pokutu můžete dostat také v Prostějově v ulici Za Olomouckou, anebo stále číhají v obci Kokory. Pozor si musíme dát také v Bruntále v ulici Staroměstská a policejní hlídku nám hlásíte také kousek od Svitav, konkrétně na obchvatu Svitav. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 30. srpen na Skyroku.
2: Na dnešek připadá v Česku téměř neznámá připomínka. Mezinárodní den věnovaný lidem, kteří beze stopy zmizeli v důsledku praktik autoritářských režimů.
3: Impuls věnovat jeden den v roce vzpomínce na nezvěstné vyšel z Jižní Ameriky, která má za sebou pohnutou historii totalit. Například v Argentině se počet mrtvých a nezvěstných během vlády vojenské chunty v letech 1976 až 83 odhaduje na 30 tisíc.
1: Filmovým ochráncem nevinných byl legendární Charles Bronson. Milovníci klasických kovbojek ho pamatují z filmů Sedm statečných nebo Tenkrát na západě. Tento nezapomenutelný herec nás opouští 30. srpna 2003. Naopak narozeniny slaví blonďatá šťabajz na Hollywoodu Cameron Diaz. Je mezi námi od roku 1972. Z jejich filmů si připomeneme něco na téměř je Svatba mého nejlepšího přítele nebo Charlieho andílci. Poslední poprokovou zastávkou jsou britští Oasis. Ti v roce 1994 vydávají své první album Definitely Maybe, které odstartovalo jejich hvězdnou kariéru. V Británii se tehdy stává nejrychleji prodávaným debutem. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Čeká nás horská tura. Nejvyšší hora Jeseníku zná každý, ale zná tuto drahu? Je to Vysoká Hole se 1465 metrama a s pradědem je dělí 5 kilásků. Na obou chrtincích jsou historicky hraniční kameně dělení třech panství. Na Vysoké Hole se potkávala majetka Žerotínu na Velkých Hlosenách, Dietrichštejnu na Janovicách a řádo německých rytířů z Dominia Bruntálského. A když panství jsou oženom na starých mapách, dělení přepomíná erbama zdobené pískovcové kameň z roku 1681. K tomu asi 400 metrů bokem vedla historická hranice Morave a Českého Slezska. Za války toť pro Luftwaffe postavila radarovou základnu, ale to je úplně jinší příběh. Na Vysokou Holu můžete vyrazit z ovčárny nebo ze skřítko, to už je na vás.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechno se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
3: Prostějov aktuálně.
2: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale také regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Nedělním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Gratulujeme.
0: Počasí.
4: Neděle je polojasná až oblačná, srážky nečekáme a teploty stoupají až k 29 stupňům. Na horách měříme 18 až 22. Pokud budete dneska vyrážet do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte, jejich aktivita je aktuálně velmi mírná. Pondělní počasí už bude podstatně proměnlivější. Čekáme oblačno, přechodně až zataženo, déšť a přeháňky, lokálně také bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost začne ubývat.
0: Doprava.
4: V Olomouci si musíme dát pozor na policejní hlídku na ulici Ferstrova. Kousek za křižovatkou se Svorností ve směru k fakultní nemocnici. Tak nohou z plynu, ať tady nemáte zbytečně pokutu. A mrkneme také na nehody. Jednu nám hlásíte mezi Valašským Meziříčím a obcí Bystřička. A další bouračka je mezi obcemi Dolní Moravice a Rýmařov. Tady jsou v sobě dvě osobní auta, ale nikomu se naštěstí nic nestalo.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Posloucháte Skyrock

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: V naší dnešní rokové abecedě dáme Cardigans. Tahle ta švédská skupina zazářila hlavně v 90. letech. Styl jejich muziky se měnil na každé desce. Někdy to bylo indie, někdy retro, někdy pop rock. Debutové album Emmerdale vyšlo v roce 1994 a úspěšné bylo u nás a taky v Japonsku.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Definitivní průlom pro Cardigans znamená v roce 1995 album Live. Single Lovefool jim přináší slávu po celém světě. A my známe i další hitovky, třeba My Favorite Game anebo Erase and Rewind. A právě tenhle ten song nám už za chvilku zaspívá křehká blondská Nina Persson.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: V rokové abecedě dnes tedy švédští Cardigans a song Erase and Rewind, tedy mažu a přetáčím na Skyrocku právě teď.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: S naším rádiem si užíváte poslední prázdninovou neděli, léto pomalu vrcholí a dnešní neděle nabízí neuvěřitelnou porci skvělých akcí po celém regionu, které si ještě stihnete užít. Začneme přímo v Olomouci. Přesně v 17 hodin ožije altánek ve Smetanových sadech. Čeká nás tu závěrečný promenádní koncert, na kterém Moravské divadlo Olomouc odpálí ty největší muzikálové hity. Pokud dáváte přednost přírodě a fotkám, v Zoo na Svatém Kopečku máte dnes úplně poslední šance zapojit se do velké letní fotosoutěže o nejhezčí mládě. A co dalšího se děje v našem kraji? V Prostějově je gastrofestival Chutě kraje, kde ochutnáte to nejlepší z lokální kuchyně i skvělý street food. V Tršicích jsou hody, na Helštíně vrcholí mezinárodní kovářské setkání Hefajston a v Hustopečích v rámci Hustopeckých dnů dnes potěší návštěvníky tradiční dechovka i rybolov a v letním kině Mostkovice potěšíte děti pohádkou, jak vycvičit draka. Tak si užívejte dál víkend s námi, ať už vyrazíte kamkoliv.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
1: Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
3: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
2: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
0: Sport.
2: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bull se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přeháňka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Olomouci jezdíme bez komplikací a bez policejních hlídek, ty číhají aktuálně jinde. Jedna policejní hlídka je v obci Držovice, v ulici Konečná, další ve Zlíně, v ulici Nábřeží. Pozor si musíme dát také v Prostějově, v ulici Za Olomouckou. Policie je i na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Mohelnice Jih. A nebo na D48 na trase Bělotín Flídek Místek na exitu Bělotín.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 30. srpen na Skyroku.
2: Na dnešek připadá v Česku téměř neznámá připomínka. Mezinárodní den věnovaný lidem, kteří beze stopy zmizeli v důsledku praktik autoritářských režimů.
3: Impuls věnovat jeden den v roce vzpomínce na nezvěstné vyšel z Jižní Ameriky, která má za sebou pohnutou historii totalit. Například v Argentině se počet mrtvých a nezvěstných během vlády vojenské chunty v letech 1976 až 83 odhaduje na 30 tisíc.
1: Filmovým ochráncem nevinných byl legendární Charles Bronson. Milovníci klasických kovbojek ho pamatují z filmů Sedm statečných nebo Tenkrát na západě. Tento nezapomenutelný herec nás opouští 30. srpna 2003. Naopak narozeniny slaví blonďatá šťabajzna Hollywoodu Cameron Diaz. Je mezi námi od roku 1972. Z jejich filmů si připomeneme Něco na témer je, Svatba mého nejlepšího přítele nebo Charlieho andílci. Poslední poprokovou zastávkou jsou britští Oasis. Ti v roce 1994 vydávají své první album Definitely Maybe, které odstartovalo jejich hvězdnou kariéru. V Británii se tehdy stává nejrychleji prodávaným debutem. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
7: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: Letní servis na Skyroku. Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
1: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
3: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
2: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková. Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Sport. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi a uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září. Počasí.
4: Neděle bude ještě letní, čekáme polojasno až oblačno a teplota vystoupí na 29 stupňů Celsia. Pršet dnes nemá, ale během dne bude foukat slabý až mírný jižní a jihozápadní vítr. Pondělí už přinese změnu, bude oblačno, přechodně až zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a teploty se dostanou až na 27 stupňů. A co houby? Po dnešním teplém dni přijde v pondělí vlhčí počasí s deštěm, což jsou podmínky, které mohou růstu hub pořádně prospět. Doprava. V Olomouci je doprava bez kolon i bez nehod. Pozor si ale musíme dát v Mohelnici. Tady nám hlásíte dvě osobní auta v sobě na cestě na Moravskou Třebovou. Pozor také u obce Horní Poříčí. Na cestě na Postřední Poříčí máme nehodu. Bouralo se i na D55 na trase Otrokovice Hulín před exitem na Pajedla. Pozor také v Přerově v ulici U Tenisu. Tady je havárka cyklisty a už tu zasahují záchranáři. A policejní hlídky nám právě teď řádí na D1, a to na trase Vyškov-Říkovice na exitu Vyškov-Východ a nebo na trase Ostrava-Přerov mezi exity Lipník nad Bečvou Trnávka a Přerov.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Polední nedělní pauza je v plném proudu a věříme, že si užíváte s úsměvem a hlavně s naším rádiem. Abyste byli pořád v obraze, za chvíli se podíváme na naše kalendárium. Mrkneme na to, kdo má dneska svátek, jaké osobnosti slaví narozeniny a čím je právě dnešní datum výjimečné, možná budete překvapeni. Přeji vám dobrou chuť, pokud právě obědváte, a skvělou nedělní atmosféru s námi.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000, dětská kola od 4 000 a dospělá od 5 000.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Radio Haná Skyrock.
1: Skyrock.
6: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
7: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
6: Přejeme stále dobrý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Krásnou neděli s naším rádiem. Máme 30. srpna a svátek dnes slaví Vladěna. Na rozky má herec a bavič Jakub Prachař, také fotbalista Pavel Nedvěd. Popřát můžeme i herečce Cameron Diaz. A slaví také americká zpěvačka BB Rexa. Na 30. srpen připadá také den Frankensteina a vzpomínáme na Věru Čáslavskou, která odešla dnes před 10 lety. Užívejte dál Skyrock víkend s námi. Kalendárium. Skyrock.

0: také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune asi 300 zaměstnanců. Kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Píší o tom veřejnoprávní média. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor, proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915.
0: Sport.
2: Po nepovedeném úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 v belgickém Ostende chtějí Češi zaznamenat první výhru. Na Pražské Královce dnes od 17.30 hodin vyzvou Norsko. Do zápasu trenér Luboš Bartoň nominoval stejnou dvanáctku hráčů, jako byla v Belgii.
0: Počasí.
3: Dnešní neděle nabídne příjemné letní teploty, bude polojasno až oblačno a rtuť teploměru vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách čekáme jen 22. Srážky se dnes neočekávají. V pondělí se ale počasí pokazí. Od jeho západu přibude oblačnosti, místy bude až zataženo a na většině území nám zaprší. Objevit se můžou také bouřky. Odpoledne se ale bude vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 27 stupňů. Zbytek Evropy nečeká dešť začátek nového týdne. Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, všude čekáme sluníčko a teploty přes 35 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Olomouci vás může překvapit uzávírka křižovatky ulic Šlechtitelů a Technologická. Částečná uzávírka trvá teprve od 27. srpna až do 4. září, a to z důvodu reklamační opravy povrchu vozovky. A skvělou zprávu neseme z Přerova. Přerov totiž zavádí od září mobilní aplikaci Easy Park, díky níž bude možné zahájit, prodloužit i ukončit parkování přímo z telefonu. Jde o jednu z nejrozšířenějších parkovacích aplikací na evropském trhu. A díky ní bude od září parkování v Přerově zase o fous jednodušší. Tak šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Poslední prázdninová neděle je tady. Díky, že si ji užíváte s naším rádiem. Doufám, že v naprostém klidu a pohodě. Počasí sice dneska láká ven na procházku, ale myslím si, že mezi námi se určitě najdou i tací, co si nedokážou představit neděli bez dobrého filmu. A právě na to si za chvíli posvítíme. Podíváme se totiž do našich českých kin. Přejeme vám odpoledne na jedničku.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Skyrock.

jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty, jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem s názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to strhu epický post-apo-thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
3: Ty mě slyšíš? Já jen... že jsem ještě nikdy s hadem nemluvil.
2: Ano, je to tak. Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tu již v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
4: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
2: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
5: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
2: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
1: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
6: Melodický rock.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička Skyrock. Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechna se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
3: Prostějov aktuálně.
2: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale taky regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Nedělním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Gratulujeme.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Neděle je polojasná až oblačná, srážky nečekáme a teploty stoupají až k 29 stupňům. Na horách měříme 18 až 22. Pokud budete dneska vyrážet do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte, jejich aktivita je aktuálně velmi mírná. Pondělní počasí už bude podstatně proměnlivější. Čekáme oblačno, přechodně až zataženo, déšť a přehánky, lokálně také bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost začne ubývat.
0: Doprava.
4: Řidiči v Olomouci pozor, čeká nás nová uzavírka, a to na ulici Klimeckého. Úplná uzavírka této ulice v městské části Hodulany proběhne kvůli vybudování plynové přípojky. A to od 31. srpna do 11. září. A v hranicích se můžeme brzo těšit na nový most na třídě 1. máje. Práce pokračují dle harmonogramu a pokud půjde všechno dobře, projedeme se po novém mostě už 17. prosince. 1. a 2. září ale musíme počítat s uzavřením silnice 47 pod budoucím mostem. Měly by totiž dorazit betonové nosníky a jejich instalace vyžaduje právě uzavírku této silnice. Tak na to buďte připraveni.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Krásný víkend všem, nedělní odpoledne se přehouplo do své druhé poloviny, ale tempo je pořád parádně vyhlazené, ještě ne, když u toho posloucháte naši muziku. Díky za věrnost, za moment se společně podíváme na to, co hýbe našim okolím a o čem se právě teď nejvíc píše. Mrkneme na to, co se dneska děje v Litovli, také jak si vede fotbalová Sigma Olomouc a co se chystá v Přerově. Tak držte vlny, ať vám to neuteče.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: 19. září, to je sobota. A na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník.

0: Vítězník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké. I všechny, kteří mají srdce na správném místě.
0: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
0: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá.
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
10: Skyrock.
11: Rádio Haná Skyrock.
10: Skyrock.
2: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
12: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
2: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
12: Zprávy na Skyroku hned po celé.
2: Tak nás laďte dál.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Co nového přinesly regionální weby? V Litovli se o víkendu otevřou dvorky a zahrady v centru města. Návštěvníky čekají výstavy, výtvarné dílny, živá hudba i projížďky na lodičkách po Mlýnském potoce. Píše o tom portál olomouckadrbna.cz. Fotbalová Sigma Olomouc naopak důvod ke slávě nemá. V šestém kole šance ligy prohrála v Ostravě s Baníkem 0-1. Výsledek derby rozebírá web olomoucký Rej.cz. V Přerově zase chystají revoluci ve školním stravování. Jídelny prošly modernizací, dospívající děti dostanou až o 14% větší porce a přibudou i salátové bary nebo zkušební školní svačinky. Podrobnosti přináší server Přerovský deník CZ. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
3: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
2: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
0: Sport.
2: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Počasí.
4: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přehánka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Dobrou zprávu pro řidiče neseme z Olomouce. Tady je u konce oprava ulice Kapitána Jaroše, takže konec objíždění. A mrkneme také do Litovle. Tady pozor na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Tak nohu z plynu.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Odpolední nedělní pohoda je v plném proudu. Díky za to, že trávíte neděli u svých přijímačů. Moc si toho vážíme. Ať už plánujete podvečerní procházku nebo aktivitu na příští dny, už za chvíli vám naservírujeme skvělé tipy, kam vyrazit za zábavou a odpočinkem. Jestli si myslíte, že dneska už nic nestíháte, tak se pěkně pletete. Do večera opravdu času dost. Užijte si zbytek odpoledne přesně podle svých představ a hlavně s úsměvem. Pořádnou nálož skvělé muziky hrajeme totiž přímo pro vás.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Skyrock.
9: Skyrock.
8: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock. Kam vyrazit?
1: S naším rádiem si užíváte poslední prázdninovou neděli, léto pomalu vrcholí a dnešní neděle nabízí neuvěřitelnou porci skvělých akcí po celém regionu, které si ještě stihnete užít. Začneme přímo po Olomouci. Přesně v 17 hodin ožije altánek ve Smetanových sadech. Čeká nás tu závěrečný promenádní koncert, na kterém Moravské divadlo Olomouc odpálí ty největší muzikálové hity. Pokud dáváte přednost přírodě a fotkám, v Zoo na Svatém kopečku máte dnes úplně poslední šance zapojit se do velké letní fotosoutěže o nejhezčí mládě. A co dalšího se děje v našem kraji? V Prostějově je gastrofestival Chutě kraje, kde ochutnáte to nejlepší z lokální kuchyně i skvělý street food. V Tršicích jsou hody, na Helštíně vrcholí mezinárodní kovářské setkání Hefajstone a v Hustopečích v rámci Hustopeckých dnů dnes potěší návštěvníky tradiční dechovka i rybolov a v letním kině Mostkovice potěšíte děti pohádkou, jak vycvičit draka. Tak si užívejte dál víkend s námi, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Víkend na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
4: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
3: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková. Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol.
1: Sport.
3: Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi a uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
1: Počasí.
5: Neděle bude ještě letní, čekáme polojasno až oblačno a teplota vystoupí na 29 stupňů Celsia. Pršet dnes nemá, ale během dne bude foukat slabý až mírný jižní a jihozápadní vítr. Pondělí už přinese změnu, bude oblačno, přechodně až zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a teploty se dostanou až na 27 stupňů. A co houby? Po dnešním teplém dni přijde v pondělí vlhčí počasí s deštěm, což jsou podmínky, které mohou růstu hub pořádně prospět.
1: Doprava.
5: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a taky v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumvaldem, tady měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
6: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.

0: Poslední prázdninový víkend běží v plném proudu, tak snad si ho užíváte naplno, bez starostí a nejlépe i bez komárů. Ti ale bohužel k létu neodmyslitelně patří, pokud samozřejmě nevíte, jak na ně. Ty největší rady a tipy už za chvíli přinese kolega Lukáš. Tak si na to počkejte, s naší muzikou přejeme pěkné odpoledne.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Letní servis na Skyrocku.
1: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
1: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
1: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
1: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku. Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune asi 300 zaměstnanců. Kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Píší o tom veřejnoprávní média. Pětihvězdičkový hotelový rezort může vyrůst u moravského Berouna na Olomoucku. Hotelový komplex v Nízkém Jeseníku chce vytvořit ostravský investor, proměnit chce chátrající penzion Gizita v místě. Zatím jde o záměr, píše deník. Padělání bankovek už přestává být v Česku trend. Česká národní banka zachytila v prvním pololetí 351 padělaných a pozměněných bankovek různých měn. Loni jich ve stejném období odhalila 915.
0: Sport.
2: Po nepovedeném úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 v belgickém Ostende chtějí Češi zaznamenat první výhru. Na Pražské Královce dnes od 17.30 hodin vyzvou Norsko. Do zápasu trenér Luboš Bartoň nominoval stejnou dvanáctku hráčů, jako byla v Belgii.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Dnešní neděle nabídne příjemné letní teploty, bude polojasno až oblačno a rtuť teploměru vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách čekáme jen 22. Srážky se dnes neočekávají. V pondělí se ale počasí pokazí. Od jeho západu přibude oblačnosti, místy bude až zataženo a na většině území nám zaprší. Objevit se můžou také bouřky. Odpoledne se ale bude vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 27 stupňů. Zbytek Evropy nečeká dešti začátek nového týdne. Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, všude čekáme sluníčko a teploty přes 35 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Olomouci vás může překvapit uzávírka křižovatky ulic Šlechtitelů a Technologická. Částečná uzávírka trvá teprve od 27. srpna až do 4. září, a to z důvodu reklamační opravy povrchu vozovky. A skvělou zprávu neseme z Přerova. Přerov totiž zavádí od září mobilní aplikaci Easy Park, díky níž bude možné zahájit, prodloužit i ukončit parkování přímo z telefonu. Jde o jednu z nejrozšířenějších parkovacích aplikací na evropském trhu. A díky ní bude od září parkování v Přerově zase o fous jednodušší. Tak šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
14: Rádio Hana Skyrock.
15: Skyrock.
16: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
15: Skyrock.
16: Melodický rock každý den.

0: Skyrock kalendárium.
1: Krásnou neděli je s naším rádiem. Máme 30. srpna a svátek dnes slaví Vladěna. Na rozky má herec a bavič Jakub Prachař, také fotbalista Pavel Nedvěd. Popřát můžeme i herečce Cameron Diaz. A slaví také americká zpěvačka BB Rexa. Na 30. srpen připadá také den Frankensteina a vzpomínáme na Věru Čáslavskou, která odešla dnes před 10 lety. Užívejte dál Skyrock víkend s námi.
0: Kalendárium. Skyrock.

0: Máte chuť na náš nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechno se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
2: Prostějov aktuálně.
1: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale taky regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK. Sport. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Nedělním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Gratulujeme. Počasí.
3: Neděle je polojasná až oblačná, srážky nečekáme a teploty stoupají až k 29 stupňům. Na horách měříme 18 až 22. Pokud budete dneska vyrážet do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte, jejich aktivita je aktuálně velmi mírná. Pondělní počasí už bude podstatně proměnlivější. Čekáme oblačno, přechodně až zataženo, déšť a přeháňky, lokálně také bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti začne ubývat. Doprava. Řidiči v Olomouci pozor, čeká nás nová uzavírka, a to na ulici Klimeckého. Úplná uzavírka této ulice v městské části Hodulany proběhne kvůli vybudování plynové přípojky. A to od 31. srpna do 11. září. A v hranicích se můžeme brzo těšit na nový most na třídě 1. máje. Práce pokračují dle harmonogramu a pokud půjde všechno dobře, projedeme se po novém mostě už 17. prosince. 1. a 2. září ale musíme počítat s uzavřením silnice 47 pod budoucím mostem. Měly by totiž dorazit betonové nosníky a jejich instalace vyžaduje právě uzavírku této silnice. Tak na to buďte připraveni.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Neděle se pomalu přibližuje ke svému večeru, ale u nás to pořád žije. Děkujeme, že ladíte právě naše rádio a užíváte si s námi pohodové chvíle, pokud teda nejste zrovna v práci. I vám přejeme, ať to jde na jedničku. Už za okamžik přineseme něco pro všechny fotbalové fanoušky, tak držte vlny a mějte perfektní start dnešního večera.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, musíme zatleskat do Kozlovic na Přerovsku, jak od nás víte, divizní Kozlovice ve středu dokázali něco, co čekal málo kdo, v MOL Cupu vyřadili obhájce pohárové trofeje, tedy Karvinou. Po 90 minutách 1-1, potom přišlo penaltové drama, které domácí zvládli. Na telefonu trenér Kozlovic Roman Matějka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se to ve středu v Kozlovicích stalo?
2: No, taková malá pohádka se tam stala. Vyhráli jsme zápas Karvinou a postupujeme dál, no, to se stalo.
1: Kdy vám během toho utkání začalo docházet, že byste mohli postoupit? Protože nejdřív jste prohrávali 0-1.
2: Já jsem před zápasem klukům řekl, že mentálně my dneska vlastně prohrát nemůžeme, jo? Že když odezdají ze sebe absolutně všechno, tak hrají pro lidi, hrají pro ty lidi v Kozlovicích, kteří to tam dělají, a vlastně my můžeme jenom překvapit. Začal jsem tomu věřit vstupem do druhého poločasu. Tím, že jsme udrželi na 1-0, celkem jako dobrý výsledek za první půlku, a do druhé půlky z kluku to spadlo, začali jsme hrát vyšší pressing a začali jsme si vytvářet standardní situace a dostali jsme Karvinou potlak a jednu standardku jsme prostě využili.
1: Na tribunách bylo přes 1100 diváků. Jak moc vám pomohla tahle ta kulisa? Kolik běžně diváků chodí na zápasy Kozlovic v divizi?
2: No, Kozlovic chodí na divizi celkem dost lidí, jo. Tam vždycky těch, ale nebývá to 1100, 1200, bývávalo to s Přerovem, když jsme hrávali, tak to kolem té tisícovky tam bývávalo, jinak tam chodí tak těch 500, 300, takže lidi do Kozlovic na fotbal chodí a samozřejmě publikum. Se stupňujícím časem jsme dostávali do varu, potom kluky oceňovali, za co poděkuju fanouškům, za každý zákrok, za každý obranný zákrok, za každou klíčku, přihrávku. To bylo slyšet ta vazba na ty lidi a i od hráčů vím, že v 90. nebo 85. minutě dlouhý balón na střední záloží, mi říká normálně, já už jsem vařil vodu, ale jak jsem slyšel, jak ty lidi zvou, tak jsem prostě šlapal dál, jo. Takže přidávali nám, klukům přidávali síly, strašně moc nám pomohli. Nás čeká soutěžní utkání a musíme rychle, jak se říká, z hrušky dolů a začít se soustředit na nedělní utkání.
1: Říká trenér Roman Matějka. Fotbalové Kozlovice se postarali o jednu z největších senzací letošního MOL Cupu, tak ještě jednou obrovská gratulace, že jste vyřadili Karvinou, a jsme zvědaví, kam to až dotáhnete. Budeme fandit, naslyšenou.
2: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Skyrock a Rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Zavítáme do olomoucké zoo. Hejno plameňáků se v zahradě rozrůstá. Vylíhlo se tu 7 mláďat a všechno se povedlo odchovat a už se mezi svými ukazují návštěvníkům. Hejno plameňáků růžových v zoo Olomouc tak nyní čítá 64 jedinců.
2: Prostějov aktuálně.
1: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale také regionální speciality či vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Přepište mapy. Prezident Spojených států Donald Trump podepsal výnos o přejmenování jezera Ontario, jímž vede hranice Spojených států a Kanady, a to na americké jezero. Krok vnímá Kanada jako provokaci v současné obchodní válce a zůstane u původního názvu, píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Nedělním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Gratulujeme.
0: Počasí.
3: Neděle je polojasná až oblačná, srážky nečekáme a teploty stoupají až k 29 stupňům. Na horách měříme 18 až 22. Pokud budete dneska vyrážet do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte, jejich aktivita je aktuálně velmi mírná. Pondělní počasí už bude podstatně proměnlivější. Čekáme oblačno, přechodně až zataženo, déšť a přehánky, lokálně také bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost začne ubývat.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
4: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sední z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
1: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
0: Sport.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Počasí.
3: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přeháňka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů. Doprava. Dobrou zprávu pro řidiče neseme z Olomouce, tady je u konce oprava ulice Kapitána Jaroše, takže konec objíždění. A mrkneme také do Litovle. Tady pozor na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Tak nohu z plynu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: krásný nedělní večer z našeho rádia vás zdravíme do Litovle, Olomouce i do Přerova. Všude tady se totiž za chvíli podíváme. Ano, mrkneme se na to, co se právě teď děje v našem regionu a co se řeší na našich regionálních webech. Tak zůstaňte na našich vlnách. Dál si budeme užívat také samozřejmě spoustu muziky, takže ničím nerušený večer je určitě nejlepší s námi.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyroku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrok.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Co nového přinesly regionální weby? V Litovli se o víkendu otevřou dvorky a zahrady v centru města. Návštěvníky čekají výstavy, výtvarné dílny, živá hudba i projížďky na lodičkách po Mlýnském potoce. Píše o tom portál olomouckadrbna.cz. Fotbalová Sigma Olomouc naopak důvod ke slávě nemá. V šestém kole šance ligy prohrála v Ostravě s Baníkem 0-1. Výsledek derby rozebírá web olomoucký Rej.cz. V Přerově zase chystají revoluci ve školním stravování. Jídelny prošly modernizací, dospívající děti dostanou až o 14% větší porce a přibudou i salátové bary nebo zkušební školní svačinky. Podrobnosti přináší server Přerovský deník CZ. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 30. srpen na Skyroku.
2: Na dnešek připadá v Česku téměř neznámá připomínka. Mezinárodní den věnovaný lidem, kteří beze stopy zmizeli v důsledku praktik autoritářských režimů.
3: Impuls věnovat jeden den v roce vzpomínce na nezvěstné vyšel z Jižní Ameriky, která má za sebou pohnutou historii totalit. Například v Argentině se počet mrtvých a nezvěstných během vlády vojenské chunty v letech 1976 až 83 odhaduje na 30 tisíc.
1: Filmovým ochráncem nevinných byl legendární Charles Bronson. Milovníci klasických kovbojek ho pamatují z filmů Sedm statečných nebo Tenkrát na západě. Tento nezapomenutelný herec nás opouští 30. srpna 2003. Naopak narozeniny slaví blonďatá šťabajz na Hollywoodu Cameron Diaz. Je mezi námi od roku 1972. Z jejich filmů si připomeneme Něco na té Marie, Svatba mého nejlepšího přítele nebo Charlieho andílci. Poslední poprokovou zastávkou jsou britští Oasis. Ti v roce 1994 vydávají své první album Definitely Maybe, které odstartovalo jejich hvězdnou kariéru. V Británii se tehdy stává nejrychleji prodávaným debutem. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Melodický rock? To je Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty, jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to epický post-apo thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. It's just us. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. There's a new bunch in town. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
3: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
2: Ano, je to tak, Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
4: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
2: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
5: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
2: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
1: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. srpen se Skyrokem. Dnes přejeme k narozeninám Rudy Schenkerovi. Zakladatel a kytarista německé hardrockové klasiky Scorpions se narodil v roce 1948. Spolu se zpěvákem Klausem Meinem tvoří tvůrčí jádro kapely. V duu s kytaristou Matiasem Japsem pak je on doprovodným pilířem. Jeho sóla lze přesto slyšet v hitech jako Evergreen Wind of Change, Still Loving You nebo Big City Nights. Další rokovo-kytarové narozeniny slavíme od roku 1963 s Rebem Beachem. Kariéru startuje Swinger, v 90. letech prochází Dokken a od roku 2003 oře roková pole s Whitesnake Davida Coverdala. Popový král Michael Jackson se hudebně kamarádil i s rokovými celebritami, například Eddie Van Halen / nebo Steve Stevens. Právě ten mu pomáhá na nejprodávanější desce všech dob, Bad. Ta vychází 31. srpna 1987. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.